jsem Žešou, spoznal jsem Areste jinýše stráhou. A najstrašnější je zámek kvartír Kirne Stryže, jo, Rystan Krompír.